0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Šenkviciach a v Kvetoslavove, počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla v Šenkviciach na Cerovskej, kde sa smerom na Blantné zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj v Kvetoslavove na Hlavnej, premávka sa spomaľuje. Cestári pracujú na R1 pri Seredi smerom na Trnavu na 12. kilometri, kde blokujú ľavý pruh, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pozor si dajte aj na ceste číslo 18 za Klčovom smerom do Leboče. Pokračuje tam Vilkov otec v Dobročino pochode na Mariánsku púť. Na trase Nová Baňa, Voznica, Žarnovica sa presúva peloton cyklistov, počítajte s obmedzeniami a radar vás nameria na D1 pri výjazde Senec Východ smerom do Trnavy. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: V dnešnom rozprávaní sa vrátime k jednej pražskej ikone, ktorá tento rok oslavuje 30 rokov od svojho dokončenia. Tancujúci dom dostal prezývku Ginger a Fred podľa slávneho amerického tanečného páru Ginger Rogersovej a Freda Astera. V tamojšej galérii si môžete pozrieť výstavu, ktorá ukazuje, ako vlastne vznikol nápad postaviť modernú budovu uprostred historického centra. Bola sa na nej pozrieť aj naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Keď sa pozeráte na pravý breh Vltavy, vidíte rád historických budov, ktoré k sebe tak trochu patria. Hoci architekti vedia svoje, pre laikov sa tieto domy veľmi od seba nelíšia. Potom však pohľadom zablúdite na rohy Raskovho námestia a Reslovej ulice a tam ich zbadáte. Rožné domy, akoby pristihnuté pri tanečnom kroku, smelo vykračujú do ulice a roh svojim netradičným zjavom úplne rozbijajú. A to bol presne cieľ, povedal mi architekt David Tichý.
4: My sme boli skupina študentov druhého ročníka. Čerstvě po nabitý svobodě, takže všechno bylo nový a možnost spolupracovat v rámci spolupráce Gary Milunič jako pro světovou star bylo něco jako neuvěřitelného. Ta první polovina 90. let to byly úžasné zážitky, jeden za druhým. Jo? Ať už tím nasazením, nebo tím tématem, nebo stylem práce. Takže zážitky jsou z toho jako maximální, veliký a opravdu skutečně velkolepý. Nejenom, že jsme tam pracovali, ale samozřejmě to sebou neslo poměrně společenský život s tím spojený. Ale jako studenti jsme si to opravdu užili. Jo, samozřejmě, tak jak to studenti dělávají, samozřejmě nebyli jsme žádnými spoluautory. Ten tým Gary Milunič pracoval velice jako uzavřeně a my jsme vždycky vytvářeli tu podporu tomu týmu.
3: Na místě, které si dnes fotografují skoro všetci turisti, stál kedysi nájomný dom. V roku 1945 byl zničený počas leteckého bombardování Prahy. Pozemok zostal po odstranění trosiek domu takmer 50 rokov nevyužitý. V bezprostřed V susedstve žil aj prezident Václav Havel, ktorý obnovu miesta podporoval a s architektom Vladom Miluničom debatoval o jeho budúcom využití. Po revolúcii v roku 1989 parcelu odkúpila holandská poisťovacia spoločnosť a tá si na návrh najala práve známeho pražského architekta Vlada Miluniča, vysvetlil mi jeden z najslávnejších českých architektov Jozef Pleskot.
5: Ja som dál vlastne se stal podporovatelem té myšlenky, že na Jiráskově náměstí a nábřeží vlastně Vltavy má vzniknout nebo může vzniknout takový dům trošku jako extravagantní a moc jsem to podporoval, nejenom proto, že jsme byli s Vladem kamarádi, ale i proto, že se mi ta myšlenka zdála skvěle rezonovala s etosem doby, s tím, co se říkalo mezi architektama, co se chtělo, co se obecně ve společnosti chtělo, aby v Praze vznikla novostavba, která nějakým způsobem zaujme Evropu, zaujme svět. Tak i z toho důvodu jsem si říkal, tak tady skutečně je dobré stát na místě a podporovat vznik toho domu.
3: Vlado Milunič chcel na místě vytvořit kulturní senzáciu, proto si na pomoc přizval světoznámého amerického architekta Franka Gehryho. Budova se začala stavať v roku 1994, otvorila se až v roku 1996, teda před 30 rokmi. Hoci dnes tancující dom vnímáme jako jednu z pražských dominant, nebolo tomu tak od začiatku, pripomenula na výstave, ktorá mapuje históriu tejto ikonickej budovy dcera Vlada Miluniča Rita.
6: Dnes tedy ta situace po těch 30 letech je úplně jiná, než byla na začátku a já sama za sebe třeba si pamatuju, když jsem jezdila tramvají do školy 17 tady po nábřeží a teda vyslechla jsem ty spolucestující, jak komentují s takovým despektem, co jim to teda zase tady roste pro boha nad hlavami. A dnes je to

0: prázdninové Rádio Slovensko.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek,

0: Toto bola báseň na sobotu od skupiny Činasky z Rádia Slovensko. Pri mnohých historkách ľutujeme, že sa nestali nám. Pravdepodobne je však rovnaký počet tých, pri ktorých nás to nemrzí vôbec. Kto vie, kam zaradíte nasledujúci príbeh, vyrozprávaný českou spisovateľkou Halinou Pavlovskou.
1: Z brusu nové začátky se starými spolužáky. Má přítelkyně Irenka je vdova, jako já bohužel. Spolu se rozhlížíme světem, kdeže to jsou nějací báječní, nezadaní pánové, kteří by po nás mohli toužit. Irenka si v tom rozhlížení vzpomněla na Karla, který byl do ní hodně zamilovaný, když spolu chodili do 9. třídy. Pak spolu ještě absolvovali první ročník gymnázia a pak Karel s rodiči emigroval do Kanady. A pak si nějaký čas s Irenkou dopisovali a pak byly jejich dopisy čím dál řidší a pak se zrodil internet a Facebook a pak někdo z bývalé 9letky dostal nápad, že uspořádají setkání bývalých spolužáků. Irenka zjistila, že Karel z Kanady se setkání zúčastní. Vyměnila si s ním pár přátelských poznámek a zjistila, že nemá manželku a že se vůbec nebrání tomu, že by zde v Čechách zase začal žít. Irenka šla na kosmetiku, nechala si udělat botox. Koupila si nové vypasované džíny, nové nadýchané šaty i nové boty na hodně vysokém podpatku. Nechala si nabarvit vlasy, depilovat úplně všechno a koupila si krajkové prádlo za 8 tisíc. Probrali jsme spolu, jak má na Karla nenápadně zaútočit, jak mu má naznačit, že je osamocená a že se nachází ve chvějivém rozpoložení, z kterého vyplývá, že už by zas možná zkusila s někým intimně žít. Přišel den D. Irena vyrazila na setkání spolužáků. Byla uchvatná, hladká, vypolstrovaná, vysoká, vzrušující. Ženatí spolužáci na ní kulili oči a říkali och a ach. A Ireniny spolužačky se falešně usmívaly a říkali, ty jsi byla na plastice, viď? A nebo taky, ty se máš, že se nemusíš starat o žádného chlapa. A buď ráda, že jsi sama, aspoň máš na sebe čas. Karel sice dopředu ohlásil, že se na merendu dostaví, ale když už bylo 9 pryč, Irenka začala ztrácet naději. Bylo 9:30, když do salonku vstoupila štíhlá žena. Ahoj, řekla vesele. Šla přímo k Irence. Irence byla povědomá, ale za boha si ji nemohla zařadit. Usmála se na ní. Chodila jsi do Ačka nebo do Bčka? A přesně v tu chvíli najednou Irence došlo, že ta žena má úplně stejnou pihu pod obočím, jako měl Karel. A že má úplně stejně, jako měl Karel, černočerné, ohnivé, jiskřivé oči. Bože, ty jsi! Karolina Becker, zasmála se žena. Nechala jsem si změnit pohlaví, když mi bylo 20. No. A víte, jak tohle dopadlo? Ne. Irenka nepodlehla lesbické vášni. Mezi Karolínou a Irenkou nepropukla pikantní láska. Ale Irenka od Karolíny Becker zdědila 3 semišové kabátky, 1 norkové paleto, 7 šatičky od Diora, 2 pastelové business kostýmky, 16 párů italských bot a 1 úplně nový, dokonale tvarující stahující korzet. A Irence tak nějak přestalo vadit, že je sama. A co si o to myslím já? Že až trochu zhubnu? Tak mi snad Karolína taky něco dá.
2: Slovensko, viac skvelej hudby. Au.

0: let. Takže to je první věc. Druhá věc je neřídit se jenom normou, ale podívat se třeba na nezávislé testy bezpečnosti, jako jsou třeba německý ADAC nebo rakouský automobilový klub, a tam zjistím, jestli ta sedačka opravdu je bezpečná. A do třetice přijďte do specializované prodejny, kde vám poradí, jakou autosedačku pro vás vybrat.
1: Máme autosedačku, správně jsme si ju vybrali podle věku, výšky, hmotnosti dieťaťa. Aké je správné pripútanie autosedačky?
0: To je opravdu nedílná součást výběru kvalitní autosedačky, protože na trhu je spoustu dobrých sedaček, ale to poutání, jak jsem řekl, je nedílnou součástí. Opravdu vždycky si dáváme pozor, možná řeknu nejčastější chyby toho poutání. To znamená hlavová opěrka, aby byla opravdu ve stejné výšce, aby hlavová opěrka chránila hlavu a nebyla příliš nízko nebo vysoko, aby pásy byly vždy dobře dotažené, aby ochrany pásu chránily krk a nejsou určeny na bříško nebo na hrudník, ale opravdu chrání krk, nebo aby nebyly překroucené. Další věci, nikdy nenechávat třeba bundu v autosedačce, protože za prvý nemáte dobře dotažené pásy a naopak třeba po směru jízdy při nárazu se ta bunda rozepne a to tělíčko toho dítěte může mít pak fatální následky.
1: Dítě rastě, dítě stárne, dítě přibírá, je potřebné modifikovat aj sedačku?
0: Ano, každý rodič by měl mít minimálně 3 autosedačky během toho růstu dítěte, to znamená od narození až do 150 cm a pro každý věk dítěte je jiný druh autosedačky. Možná nejošidnější je věk vždycky od těch 15 měsíců, kdy vlastně vajíčko doporučujeme využívat minimálně do 15 měsíců a pak vybírám, chci jezdit po směru jízdy nebo v protisměru jízdy. To je opravdu otázka, kterou si klade spousty rodičů. My doporučujeme jezdit až do 4 let nejlépe v protisměru jízdy nebo použít po směru jízdy autosedačku s airbagem.
1: Autosedačka s airbagem, ako funguje?
0: Airbag je v takzvaném airbagovém pultíku a funguje tak, že při autonehodě, která je vlastně, kde jsou speciální senzory v té autosedačce, tak se spustí a nafoukne se ten airbag. Nafoukne, to je důležitý, protože v autách vlastně nám ten airbag vybuchuje a je sycený horkým vzduchem, zatímco v autosedačce je ten airbag sycený studeným vzduchem a nafukuje se tak, aby chránil právě to tělíčko toho dítěte.
1: Jedna další zajímavost, jak se to tak dá pomenovat, je taká striežka alebo taká kukla na autosedačke, na hlavovej opierke. Na prvý pohľad, máme tu nejaké autosedačky pred sebou, na prvý pohľad to vyzerá, že chráni pred slnkom, ale má to aj inú funkciu.
0: Jmenuje se to sluneční střížka, ale je to i bezpečnostní prvek, protože když si představíme autonehodu, kde lítají pak střepy z boku, tak právě nás chrání i proti střepům ten první náraz.
2: Detské autosedačky sa dostávajú aj do učebných osnov bezpečnej jazdy. Podrobnosti už o chvíľu.
3: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: Nemecko-česká speváčka, známa aj z prvej série Česko-slovenskej superstar. Toto bola Debbie v Rádiu Slovensko. Pri mnohých historkách ľutujeme, že sa nestali nám. Pravdepodobne je však rovnaký počet tých, pri ktorých nás to nemrzí vôbec. Kto vie, kam zaradíte nasledujúci príbeh vyrozprávaný českou spisovateľkou Halinou Pavlovskou.
1: Z brusu nové začátky se starými spolužáky. Má přítelkyně Irenka je vdova, jako já bohužel. Spolu se rozlížíme světem, kdeže to jsou nějací báječní, nezadaní pánové, kteří by po nás mohli toužit. Irenka si v tom rozlížení vzpomněla na Karla, který byl do ní hodně zamilovaný, když spolu chodili do 9. třídy. Pak spolu ještě absolvovali první roční gymnázia a pak Karel s rodiči emigroval do Kanady. A pak si nějaký čas s Irenkou dopisovali a pak byly jejich dopisy čím dál řidší a pak se zrodil internet a Facebook a pak někdo z bývalé 9letky dostal nápad, že uspořádají setkání bývalých spolužáků. Irenka zjistila, že Karel z Kanady se setkání zúčastní. Vyměnila si s ním pár přátelských poznámek a zjistila, že nemá manželku a že se vůbec nebrání tomu, že by zde v Čechách zase začal žít. Irenka šla na kosmetiku, nechala si udělat botox. Koupila si nové vypasované džíny, nové nadýchané šaty i nové boty na hodně vysokém podpatku. Nechala si nabarvit vlasy, depilovat úplně všechno a koupila si krajkové prádlo za 8 000. Probrali jsme spolu, jak má na Karla nenápadně zaútočit, jak mu má naznačit, že je osamocená a že se nachází ve chvějivém rozpoložení, z kterého vyplývá, že už by zas možná zkusila s někým intimně žít. Přišel den D. Irena vyrazila na setkání spolužáků. Byla uchvatná, hladká, vypolstrovaná, vysoká, vzrušující. Ženatí spolužáci na ní kulili oči a říkali och a ach. A Ireniny spolužačky se falešně usmívaly a říkali, ty jsi byla na plastice, viď? A nebo taky, ty se máš, že se nemusíš starat o žádného chlapa a buď ráda, že jsi sama, aspoň máš na sebe čas. Karel sice dopředu ohlásil, že se na merendu dostaví, ale když už bylo 9 pryč, Irenka začala ztrácet naději. Bylo 9:30, když do salonku vstoupila štíhlá žena. Ahoj, řekla vesele. Šla přímo k Irence. Irence byla povědomá, ale za boha si ji nemohla zařadit. Usmála se na ní. Chodila jsi do Ačka nebo do Bčka? A přesně v tu chvíli najednou Irence došlo, že ta žena má úplně stejnou pihu pod obočím, jakou měl Karel. A že má úplně stejně, jako měl Karel, černočerné, ohnivé, jiskřivé oči. Bože, ty jsi! Karolina Becker, zasmála se žena. Nechala jsem si změnit pohlaví, když mi bylo 20. No. A víte, jak tohle dopadlo? Ne, ne. Irenka nepodlehla lesbické vášni. Mezi Karolínou a Irenkou nepropukla pikantní láska. Ale Irenka od Karolíny Becker zdědila 3 semišové kabátky, 1 norkové paleto, 7 šatičky od Diora, 2 pastelové business kostýmky, 16 párů italských bot a 1 úplně nový, dokonale tvarující stahující korzet. A Irence tak nějak přestalo vadit, že je sama. A co si o to myslím já? Že až trochu zhubnu? Tak mi snad Karolína taky něco dá.

0: Pri mnohých historkách ľutujeme, že sa nestali práve nám. Pravdepodobne je však rovnaký počet tých, pri ktorých nás to vôbec nemrzí. Kto vie, kam zaradíte nasledujúci príbeh, ktorý vyrozprávala česká spisovateľka Halina Pavlovská.
1: Z brusu nové začátky se starými spolužáky. Má přítelkyně Irenka je vdova, jako já bohužel. Spolu se rozhlížíme světem, kdeže to jsou nějací báječní, nezadaní pánové, kteří by po nás mohli toužit. Irenka si v tom rozhlížení vzpomněla na Karla, který byl do ní hodně zamilovaný, když spolu chodili do 9. třídy. Pak spolu ještě absolvovali první roční gymnázia a pak Karel s rodiči emigroval do Kanady. A pak si nějaký čas s Irenkou dopisovali a pak byly jejich dopisy čím dál řečí a pak se zrodil internet a Facebook a pak někdo z bývalé 9letky dostal nápad, že uspořádají setkání bývalých spolužáků. Irenka zjistila, že Karel z Kanady se setkání zúčastní. Vyměnila si s ním pár přátelských poznámek a zjistila, že nemá manželku a že se vůbec nebrání tomu, že by zde v Čechách zase začal žít. Irenka šla na kosmetiku, nechala si udělat botox. Koupila si nové vypasované džíny, nové nadýchané šaty i nové boty na hodně vysokém podpatku. Nechala si nabarvit vlasy, depilovat úplně všechno a koupila si krajkové prádlo za 8 tisíc. Probrali jsme spolu, jak má na Karla nenápadně zaútočit, jak mu má naznačit, že je osamocená a že se nachází ve chvějivém rozpoložení, z kterého vyplývá, že už by zas možná zkusila s někým intimně žít. Přišel den D. Irena vyrazila na setkání spolužáků. Byla uchvatná, hladká, vypolstrovaná, vysoká, vzrušující. Ženatí spolužáci na ní kulili oči a říkali och a ach. A Ireniny spolužačky se falešně usmívaly a říkali, ty jsi byla na plastice, viď? A nebo taky, ty se máš, že se nemusíš starat o žádného chlapa a buď ráda, že jsi sama, aspoň máš na sebe čas. Karel sice dopředu ohlásil, že se na merendu dostaví, ale když už bylo 9 pryč, Irenka začala ztrácet naději. Bylo 9:30, když do salonku vstoupila štíhlá žena. Ahoj, řekla vesele. Šla přímo k Irence. Irence byla povědomá, ale za boha si ji nemohla zařadit. Usmála se na ní. Chodila jsi do Ačka nebo do Bčka? A přesně v tu chvíli najednou Irence došlo, že ta žena má úplně stejnou pihu pod obočím, jakou měl Karel. A že má úplně stejně, jako měl Karel, černočerné, ohnivé, jiskřivé oči. Bože, ty jsi! Karolina Becker, zasmála se žena. Nechala jsem si změnit pohlaví, když mi bylo 20. No. A víte, jak tohle dopadlo? Ne. Irenka nepodlehla lesbické vášni. Mezi Karolínou a Irenkou nepropukla pikantní láska. Ale Irenka od Karolíny Becker zdědila 3 semišové kabátky, 1 norkové paleto, 7 šatičky od Diora, 2 pastelové business kostýmky, 16 párů italských bot a 1 úplně nový, dokonale tvarující stahující korzet. A Irence tak nějak přestalo vadit, že je sama. A co si o to myslím já? Že až trochu zhubnu? Tak mi snad Karolína taky něco dá.